0: Bhí trí lá chutha isteach ag galbha lena máthair ó cahu amach as an oldscoilí. Trí lá agus trí ithe i deach mór ag gríláir na tuaithe i mhuioineáin. Shíl si go raibh si ar bhain na muoiche an chéad lá a shiúil si isteach an príomh halla mór galánta.
1: Sha, seo é, stáil.
2: Sin hú? Bhí mé ag cruthú. Ag cruthún digan tú. Sra figurí cré ina mós an chaideach. Agus chur an d'air síos an seochum thú, mar ní sé ná tú a lá seáil. An neadar céach an ón teachas mó. Bílam. Tá sin seo, sa deire.
3: Díarach an náam den dinéir. Sean is ars le síní an seo. Agus an seo. Agus tead a hánra cartu gin hán ars le. Cari mwyd jyn med sin le da vilja.
2: Seo hi yn chistyn. Cwynig dal yn tŵmach dy fyrach pasta agus dy lôn fein. Ach byg rwyddi le hes o'r chysnwyr i gol ni dan y beil ty sin. Gwla cibau rwyd y hain i'n at. Ta gan ach yn dynnu sy'n tach le chi edrych dan ti'n air. Ta coch rawn leis leis na olafw. Cwyd i'n ach yn dynnu leis na sy'n hi'r lan ag dyn yn dyn air.
1: Ca hamid ar gwyd sy'n hi ffein yn i?